A sej sik papali cajt náš nahy. Kisne sam papal, šuká kajúze sa nahy, teka da kam na korše, šunen táha, dej arti romani ora, kesti pesar mindik težo jek o renge hio pro na pándlo rádio muara, a kadejú za rokerle v logoskere grupem andi erba. I maki vanina v tom engemek. Lačo habe, dej šukar paloplane. Mahlzeit, das war Tina Nader hier aus dem Volksgruppenhaus in Oberwart. Bartschende Vleha und bye bye.

A sej sik papali cajt náš nahy. Kisne sam papal, šuká kajúze sa nahy. Teka da kam na korše, šunen táha, dej arti romani ora. Kesti pesar mindik težu jek o renge hi oprona pándlo rádio muara. Aka deju za rokerle v logoskere grupem andi erba. I maki vanina v tom engemik. Lačo habe, dej šukar baloplane. Mahlzeit, das war Tina Nader hier aus dem Volksgruppenhaus in Oberwart. Bartschende Blecher und bye bye.